Yvonne Kenny zaspievala Rusalkinu áriu Mesíčku na nebi hlubokém. Ďalej účinkoval Melbourneský symfonický orchester, dirigoval Vladimír Kamirsky. Pokračujeme variáciami na skladbu Heinricha Wilhelma Ernsta Posledná rúža leta. Účinkuje Ju Yang-baek.